0: se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
1: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde to na mě, jde na mě takový to hudební jaro.
0: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od pondělí až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
2: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
1: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
3: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami o předenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř tisícimetrové velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezónu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tento duel může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké hoře na prstáli šeptá mi Julia,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Incident s tragickými následky vyšetřují pražští kriminalisté. Potyčka dvou mladých cizinců skončila v noci na neděli smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po jedné hodině ráno u hudebního klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Přivolaní policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Moravskoslezskému kraji ubyly v prvním čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
1: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se navíc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Ráno se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
2: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert a Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
0: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let. C.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Vyšli ráno z Bernu pro vás.

0: Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od pondělí až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
1: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
0: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
2: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami opředenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř tisícimetrové velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tento duel může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zázrak. A tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak. Vepřok nedlo zélo.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Incident s tragickými následky vyšetřují pražští kriminalisté. Potyčka dvou mladých cizinců skončila v noci na neděli smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po jedné hodině ráno u hudebního klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Přivolaní policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Moravskoslezskému kraji ubyly v prvním čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
2: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se navíc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Ráno se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
3: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
1: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6 společně na Rádiu Český impuls. Startujeme pondělní ráno s datem 15. června. A teď už skupina Turbo, píseň Chtěl jsem mít, Adam Kořica, přeje hezké ráno a taky pohodový poslech.

0: Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Opasy mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělní ráno, 15. červen, máme po 6. a právě dnes, prosím vás, startuje letní kino rádia Český impuls. Po celé prázdniny si budeme hrát písničky z filmu Za malou chvíli Vítězslava Vávra, skladba Jak se přichází o básníky, právě ze stejnojmenného snímku.
0: Dnes na Českém impulzu.
2: Představte si, že cestovatel Jirka Kolbaba jednou bydl v hotelu s mřížemi. Kde to bylo a proč má zamřížovaná okna, dozvíme se o 2:30. Jiřina Bohdalová bude v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou řešit co s novorozenými koťaty. Více se dozvíme v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní pondělní hudební dvojce spojila písničky O toulkách po hvězdách. Já více řeknu po 6:30. Teď už startuje letní kino a v něm Vítězslav Vávra. Píseň Jak svět přichází o básníky.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno s datem 15. června do 6:30. Za malou chvíli Viktor Sodoma, písnička Ježek se má. Skladba Dobrý den pro Markétu Muchovou vznikla místo Pugétu růží. Víc prozradí František Ringo Čech ve středu v 11:30 v hudebním kalendáři. Ptát se bude expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1983 vtrhla na tuzemské diskotéky a do hitparád písnička s názvem Dobrý den. Šlo o převzatý kousek, jehož textu se ujal František Ringo Čech.

0: Proč jsi s touhle zpěvačkou Markétou Muchovou Ringo zahrál i zaspíval? Důvod vás asi opravdu překvapí a dozvíte se ho jen v případě, že ve středu o 11:30 naladíte hudební kalendář Rádia Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé nám pondělní ráno zpříjemní Lucka Bílá písničkou Žádný party. Uslyšíme i Evu Pilarovou, ze všu nejdřív Iveta Bartošová, nahrávka Málo mě zná. Teď už ale rychlý přehled zpráv, přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Pěkné pondělí. Rusové v noci zaútočili na Kyjev a okolní oblasti, 10 000 lidí jsou bez elektřiny. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem a otevření Hormuzského průlivu. Z pražské náplavky u Vltavy sjela nezabržděná dodávka, hasiči zajistili. Dnes se otevře nová lávka přes železniční koridor v České Třebové, která je součástí modernizace železničního uzlu. A naši volejbalisté v Evropské lize po třech výhrách poprvé prohráli. Dánsku podlehli 2-3. No a na závěr počasí, to dnes bude celkem příjemné. Z pozamraku na nás občas vykoukne sluníčko a teploty se budou pohybovat mezi 17 až 23. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, je za námi víkend, tak doufám, že jste všechno stihli, že jste si taky stihli odpočinout a zkrátka, že byl víkend podle vašich představ. Chápu, že někteří z vás museli být v práci, tak snad vám to utíkalo. Na řadě je teď naše první ranní pondělní hudební dvojce a ta nám spojila písničky O toulkách po hvězdách. Nabídnu Miroslava Donutila a nahrávku Toulat se po hvězdách a pak nás také nemine Petr Rezek a jeho Tulák po hvězdách. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: K přečtení už není

tak vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý, byl jsem plný touhy.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme pondělí s datem 15. června, blíží se nám 7. hodina. Za malou chvíli Pavel Vítek, píseň Mám rád vůni tvý kůže. 734-787-981, to je číslo k nám, můžete nám napsat na náš WhatsApp, případně klasickou SMSku. A mě zajímá, do jakého pondělního rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou, prší, neprší, svítí slunce. To vše mi můžete napsat a zapojit se tak do ranního vysílání rádia Český impuls.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezký vstup do nového týdne. Rusko zaútočilo v noci na Kyjev. Kombinovaným útokem se mu povedlo zasáhnout několik oblastí. Prvotní informace mluví o tom, že v hlavním ukrajinském městě je nejméně jedna oběť a přes 20 zraněných. Hoří na nejméně 7 místech. Ve slavném pravoslavném klášteře vypukl požár. Hoří střecha Uspenského chrámu. 140 tisíc lidí v severní části města je podle starosty Klička bez elektřiny. Hasiči v Praze zasahovali u nezabržděné dodávky. Ta v centru Prahy sjela u Jiráskova mostu z náplavky nad vodu. Zadním podvozkem přitom zůstala viset. Podle mluvčí hasičů Kateřiny Benešové hasiči dodávku zakotvili k pevnému bodu, aby bylo možné ji vytáhnout. Brazílii otřeslo letecké neštěstí. V Rio de Janeiro se srazily dva vrtulníky. Mezi jejími oběťmi byly i americký zpěvák Oliver Tree, který byl právě na svém světovém turné. Za měsíc měl vystoupit i v Praze. Bylo mu teprve 32 let. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě, že se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává mluvčí Filip Platoš z prezidentské kanceláře.
2: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
1: Milosti u nás nejčastěji udílel Václav Havel, 26 jich ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až 3x týdně.
3: Lietadlá medzi Prahou a Popradom začnú premávať od októbra, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Bálko, Rádio Impuls Poprad.
1: No a na závěr jdeme na počasí. Venku dnes bude tak akorát. Za polojasné oblohy naměříme 17 až 23 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké ráno, pondělí 15. červen. V ranním tématu se zaměříme na lidi z našeho okolí, kteří nás nějakým způsobem transformovali, vtiskli se do nás, poradili nám na naší životní cestě. Více už za malou chvíli, teď Petra Janu, píseň S láskou má svět naději.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Karel Zich, píseň Měla na očích brýle. Respektive já jsem se přehlédl o pár řádků, pardon. My už jsme odstartovali letní kino ráda Český Impuls, takže vás nemůžu ochudit o písničku z nějakého českého snímku. Čeká nás Valdemar Matuška. Nahrávka Když jdou na mužskýho léta. Jedná se o skladbu ze seriálu Doktor z Vejminku. Také koukám na textovky ohledně počasí. Dobré ráno ze Štúrova, kde jasno přeje pan Zbyně, který hlásí 9 stupňů a 9 má shodou okolností na teploměru i v Kraslicích paní Helča. Vaše další textovky ohledně počasí sbírám na čísle 734787981. Napište mi buď to na náš WhatsApp a nebo klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Pavol Hamel a jeho Medulienka, takhle bude znít naše ranní pondělní impulzovec krabička, více prozradí Dalibor Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na TV tipy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. V ranním tématu se budeme bavit o lidech z našeho okolí, kteří nás nějak ovlivnili, kteří jsou tu pro nás. Mě zajímá, díky komu nejste v životě ztracení, kdo byl ten člověk, který vás nasměroval, podržel, nebo prostě byl ve správný čas na správném místě. A ta první otázka, díky komu nejste v životě ztracení, je tak trochu ulitá na Marka Ztraceného, který dnes bude hostem u kolegů na naší mateřské stanici na rádiu Impuls. Marek Ztracený nabídne, respektive si přichystal koncert na cestu do práce pro posluchače a posluchačky Rádia Impuls. Živě ve studiu zahraje a zaspívá od 8 do 9. A kdo přijde s tou nejlepší otázkou, dostane lístky na Letenskou pláň na koncert Marka Ztraceného, tedy s otázkou na právě zpěváka Marka Ztraceného. Takže i to můžete dnes v rámci tématu, v rámci ranního tématu získat, položit otázku Markovi Ztracenému. 604 111 211, to je číslo k nám. Máme 8:15. A teď už Valdemar Matuška na rádiu Český Impuls. První reakce, komentáře nás v rámci ranního tématu dne čekají zhruba za takových 5-6 minut.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Dobré ráno, pondělí 15. červen do půl osmé, za malou chvíli písničky let 60. až 80. V ranním tématu se dnes budeme bavit o lidech z našeho okolí, kteří nás ovlivnili, transformovali. Zkrátka mě zajímá, díky komu nejste v životě ztracení, kdo byl ten člověk, který vás nasměroval, podržel nebo prostě byl ve správný čas na správném místě. Máte v životě někoho, bez koho byste dnes byli úplně jinde a ví o tom, nebo jste mu to nikdy neřekli? Kdo vám dal tu nejlepší životní radu a řídíte si ji dodnes? 604-111-211 a kromě toho na Radio Impuls, na naší mateřské stanici, bude dnes Marek Ztracený, který si přichystal koncert pro posluchačky a posluchače na cestu do práce. Živě bude hrát ve studiu u kolegů od 8 do 9 a bude také odpovídat na vaše dotazy v rámci ranního tématu. Kdo přijde s tou nejlepší otázkou, dostane lístky na Letenskou pláň na koncert Marka Ztraceného. Takže se můžete i vy klidně na něco Marka Ztraceného zeptat. Tady jsou vaše reakce.
1: Chtěl jsem se zeptat pana Marka Ztraceného, jestli se dokáže tak někdy rozčílit. Já ho vidím na všech záběrech, jenom vy smáte.
2: Hezký den, Marku. Chtěla bych se zeptat, má váš syn stejný vkus na slečny jako vy?
0: 604-111-211, díky komu nejste v životě ztracení, stále nám můžete volat, pondělní ráno 15. červen a my si teď pouštíme naši muziku let 60. až 80.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.

0: Tři minuty po půl osmé, přeji hezké ráno, pondělí 15. červen, za malou chvíli český hitmaker Michal David, píseň Showman, teď už ale náš Michal, kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, hezké ráno i tobě, co neseš nového?
1: Pěkné pondělní ráno. Při odstraňování padlého stromu na trati v Hanušovicích zahynul drážní hasič. Ve svatovícké katedrále se dnes uskuteční požehnání nových varhan. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlužuje kontroly v pohraniční oblasti s Českem. Po oznámení o dohodě mezi Spojenými státy a Íránem klesly ceny ropy. Soud vynese rozsudek v případu syna norské korunní princezny Mette Marit, který čelí obvinění ze znásilnění a domácího násilí. No a na závěr počasí, mraky nám občas zakrý sluníčko, teploty ale porostou na 17 až 23 stupňů. Nejtepleji bude na jihu Moravy. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 8:15, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 15. červen, přeji hezké ráno. Na řadě je naše impulzovic krabička, máme v ní Medulienku Pavola Hamela a tuto písničku zná velmi dobře i Dalibor Janda, který hrával kde, kdy, jak, proč a za kolik, to uslyšíme právě teď. 8:15, přeji pohodový poslech.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Jedna z mých nejoblíbenějších slovenských písní pochází určitě z roku 1971. Natočili charismatický písničkář Pavel Hamel se skupinou Průdy. V době, kdy jsem ještě zpíval s kapelou v Hranicích na Moravě, je hrála snad každá kapela. A když jsem byl na Vojně v Košicích, tak jsme ji hrávali taky. Je to krásná melodie, ve kterých slyšíme

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, pondělí 15. červen, blíží se nám 8. hodina. V ranní tématu se bavíme o lidech z našeho blízkého okolí, kteří nám nějak pomohli, ovlivnili naši životní cestu a zkrátka jsou tu třeba vždycky pro nás. Mě zajímá, díky komu nejste v životě ztracení, kdo byl ten člověk, který vás nasměroval, podržel nebo prostě byl ve správný čas na správném místě. Máte v životě někoho, bez koho byste dnes byli úplně jinde a ví o tom, nebo jste mu to nikdy neřekli, kdo vám dal tu nejlepší životní radu a řídíte si ji dodnes. Plus můžete tedy položit i otázku zpěvákovi Markovi Ztracenému, který bude dnes u kolegů na Radio Impuls, má přichystaný koncert na cestu do práce. Živě bude hrát a zpívat na Radio Impuls od 8 do 9 a bude odpovídat i na vaše dotazy v rámci ranního tématu. Kdo přijde s tu nejlepší otázkou, dostane lístky na Altenskou pláň na koncert Marka Ztraceného. 604 111 211, to je číslo k nám.
1: Já bych se chtěla pana Marka zeptat, o jakém uvažoval zaměstnání předtím, než se úplně rozhodl, že bude zpěvákem.
2: Dobrý den, Marku, vy jste známý zpěvák slavný, máte spoustu fanoušků, faninek a já bych se chtěl zeptat, jestli už vás ta sláva třeba taky někdy trošku neštve. Je mi jasný, že kamkoliv přijdete, tak každý chce fotku, podpis, a nebo jestli si tu slávu stále užíváte.
0: Do osmé naše další muzika, přeji pohodový poslech.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Za smrtí Čechů v Chorvatsku mohla stát závada na jejich jachtě. Po včerejší srážce plachetnice s podstatně větším katamaránem zemřeli 3 Češi. Na moři platí pravidlo, že menší lodě se mají vyhýbat těm větším. Zatím ale pořádně nevíme, co srážce mezi ostrovy Brač a Šolta předcházelo. Podle serveru TNCZ tak třeba není jasné, proč měla jachta s 8 Čechy na palubě stažené plachty a jestli náhodou nevolala o pomoc. O život přišli 3 lidé a další se stále pohřešuje. Podle vedoucího našeho konzulárního oddělení v Záhřebu Šantrůčka se měl během nehody nacházet v útrobách lodi. Z vody se záchranářům povedlo vytáhnout 4 Čechy. Jejich stav není vážný, jen jeden by měl zůstat v nemocnici o něco déle. Plachetnice samotná se na místě srážky potopila. Plout měla pod francouzskou vlajkou. Po vraku pátrají chorvatské úřady. Katamarán s více než 120 lidmi na palubě doplul do přístaviště a jeho černě nalakovaný pravobok pak odhalil bílé oděrky. Tragickou dohru mají práce na odstraňování spadlého stromu na Šumpersku. Zahynul při nich drážní hasič. Informoval o tom na síti X generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru zasahovali hasiči u popadaných stromů na různých místech republiky celý víkend. Větve na kolejích zastavily provoz například na trati mezi Pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Vlaky stály také na trati mezi Berounem a Zdicemi. U Rokytnice v Orlických horách na výjezdu z tunelu u Pěčína narazil včera osobní vlak do stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo. Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března. Stalo se tak po oznámení, že Spojené státy a Írán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Hormuzský průliv se otevře pro plavbu bez poplatků a že také skončí americká námořní blokáda íránských přístavů. Íránská tisková agentura uvedla, že návrh dohody požaduje opětovné otevření Hormuzského průlivu během 30 dnů. Barel severomořské ropy Brent zlevnil o víc než 3,5 dolarů na bezmála 84 dolarů. Naši volejbalisté v evropské lize poprvé prohráli. Po 3 výhrách podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a taky domácím celkem. No a na závěr zpráv ještě počasí. To dnes bude celkem příjemné. Spoza mraku na nás občas vykoukne sluníčko a teploty se budou pohybovat mezi 17 až 23. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 4 minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje hezké pondělní ráno s datem 15. června. Česká muzika let 60. až 80. je opět nachystaná. Tohle je skupina Turbo, píseň Hráč. Svátek dnes slaví pánové se jménem Vít.

0: Minuta po 8:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno, nám těše od dřípu přeje paní Dáša, která hlásí slunce a dodává, že fouká studený vítr. Paní Dáša naměřila 11 stupňů, tak zdravíme i do Mětěše pod dřípem. Děkuji, paní Dášo, za textovku, za spolupráci. A vy nám samozřejmě můžete psát i na náš WhatsApp, číslo k nám je 734-787-981, stále mě zajímá, do jakého pondělního rána jste se probudili.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce bude pestrá, zajímavá, řekl bych, čekají nás fešáci, píseň Hvězda Countryon, a pak nás také nemine Josef Laufer, písnička S Bohem lásko, já jedu dál. Co mají ty dvě skladby společného, prozradím po 8:30. Jaký jste měli víkend, co jste dělali, kde jste byli, co jste viděli, www.facebook.com/český impuls, můžete nám napsat na náš Facebook a budeme rádi hlavně za fotky, pokud jste fotili během soboty a neděle, ty nejpovedenější sbírám v komentářích pod příspěvkem. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Máme 3 minuty po 8:45. Za malou chvíli Václav Neckář, Helena Vondráčková, píseň Znám jednu krásnou zahradu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč pyžamo?

0: Dobré ráno, pondělí 15. červen do půl deváté, naše ranní téma. My se dnes bavíme o tom, díky komu nejste v životě ztracení. Kdo byl ten člověk, který vás nasměroval, podržel nebo prostě byl ve správný čas na správném místě. Máte v životě někoho, bez koho byste dnes byli úplně jinde a ví o tom, nebo jste mu to nikdy neřekli. Kdo vám dal tu nejlepší životní radu a řídíte se jí dodnes?
1: Nejvíc bych byla ztracená asi bez 17-leté dcerky. Ta je pro mě teď středobodem ve smíru. A nejradši bych se ztratila s Markem ztraceným na letenský pláni.
0: Ano, trochu musím tvrdit, že až tohleto Marek ztracený uslyší, tak určitě bude mít radost. Mimochodem, zpěvák Marek ztracený je právě teď na Rádiu Impuls u našich kolegů, hraje koncert na cestu do práce posluchačkám a posluchačům Rádia Impuls, živě ve studiu zpívá a hraje, a to až do 9, a odpovídá i na vaše dotazy. Vy můžete nějaký dotaz Markovi položit, zeptat se na cokoliv, 604-111-211, a ta nejlepší otázka od vás, ten, kdo ji položí, tak dostane lístky na letenskou pláň na koncert právě Marka ztraceného. Takže ještě opakuju číslo, 604-111-211, to je číslo k nám. No a my si teď hrajeme další muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Dvě minuty po půl deváté Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 15. červen, přeji hezké ráno. Za malou chvíli z české muziky let 60. až 80. Laďka Kozderková, písnička Dívka v rytmu zrozená. Teď ale uslyšíme novinky ze světa zpravodajství, má je pro nás kolega Michal Ransdorf.
1: Hezké ráno. Po nočním útoku Ruska na Ukrajinu jsou 10 000 lidí v Kyjevě bez elektřiny. V Charkově zemřelo 5 hasičů. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem a otevření Hormuzského průlivu. Vláda bude jednat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Dnes se otevře nová lávka přes železniční koridor v České Třebové, která je součástí modernizace železničního uzlu. A naši volejbalisté v evropské lize po 3 výhrách poprvé prohráli, Dánsku podlehli 2-3. No a na závěr počasí. Venku dnes bude tak akorát, za polojasné oblohy naměříme 17 až 23 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli Fešáci, píseň Hvězda Countryon. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nám spojila Fešáky, píseň Hvězda Countryon, ve které se zpívá Září pro ty, co řídí kamion, a pak nás také nemine Josef Laufer, skladba S Bohem lásko, já jedu dál, hymna všech kamionáků. No a mě zajímalo, jestli dokážete zjistit, co mají tyhle dvě skladby společného, tak Fešáci, Hvězda Countryon, Josef Laufer, S Bohem lásko, já jedu dál, jedná se o písničky Za volant, prosím vás. Takže pojďme na ně. Máme za 2:03. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a Aneb Vrána k vráně sedá.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: pondělí 15. červen, ještě stále přeji hezké ráno z našeho rádia. Blíží se nám dopoledne 9. hodina. My si do zpráv celou za malou chvíli pustíme další muziku let 60. až 80. V dnešním ranním tématu jsme se vás ptali na lidi z vašeho blízkého okolí, kteří vás nějakým způsobem transformovali, ovlivnili. Vaši cestu mě zajímalo, díky komu nejste v životě ztracení. Kdo byl ten člověk, který vás nasměroval, podržel nebo prostě byl ve správný čas na správném místě? Máte v životě někoho, bez koho byste dnes byli úplně jinde a ví o tom, nebo jste mu to nikdy neřekli, kdo vám dal tu nejlepší životní radu a řídíte se jí dodnes? A také jste mohli položit otázku Markovi Ztracenému, který byl hostem u kolegů na Radio Impuls a ten nejlepší dotaz byl odměněn, a to vstupenkou na Letenskou pláň na koncert Marka Ztraceného.
1: Dobrý den, pane Ztracený. Já bych se vás chtěla zeptat, jak vy a vaše žena snášíte takový nápor faninek? Jak snášíte, že vás miluje tolik žen?
2: Ahoj Marku, chtěla jsem se vás zeptat, jak je pro vás náročný druhý den po tak velkém koncertě, protože když vidím, kolik energie do toho dáváte, tak jak dlouho musíte pak relaxovat a jaký máte pocit z toho koncertu?
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu s akvaparky nebo na

0: nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
1: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku,
3: mámě auto
4: i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
1: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. V pátek se otevře Hormuzský průliv. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že se tak stane, jakmile bude podepsaná mírová dohoda s Íránem. Obě strany uvedly, že dohoda vstoupí v platnost v pátek. Trump současně pro deník New York Times uvedl, že je připravený obnovit útoky, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní strážce Blízkého východu výměnou za pětinu příjmu regionu. Očkování doporučované dívkám by měli zvážit i chlapci. Lékaři varují, že takzvaný HPV virus způsobující rakovinu děložního čípku dokáže zatopit i mladým mužům. Onkolog Milan Vošmik vysvětlil, že tento patogen už ženy trápí čím dál míň.
2: Karcinomy čípku děložního jsou naštěstí spíše v poklesu, kde velkou roli hrají screeningová vyšetření v ordinacích gynekologů. Velký problém jsou nádory ústní části hltanu, to znamená patrová mandle a kořen jazyka.
1: A právě s tímto typem rakoviny nejčastěji bojují muži. Nemoci se dá přitom předejít obyčejným očkováním. Nejlepší je si pro vakcínu proti HPV viru dojít mezi 11. a 15. narozeninami, kdy ho navíc hradí zdravotní pojišťovny. Naši fotbalisté se vrátili k tréninku. První část víkendu mělo mužstvo na základně u Dallasu volno. Hráči zavítali na místní rodeo. Kapitán Ladislav Krejčí s Patrikem Šikem, Matějem Kovářem nebo Michalem Sadílkem navlékli tradiční kovbojské klobouky. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. V Texasu se bude Koupkův výběr chystat do zítřka, poté odcestuje do Atlanty a základní část zakončí proti Mexiku v tamní metropoli. No a na závěr jdeme na výhled počasí na následující dny. Počasí totiž chystá otočku. Češi se můžou začít chystat na pořádná vedra. Zatímco ještě dnes budou teploty kroužit kolem 20, už zítra zamíří na 24, na Moravě i 26 stupňů. V pátek počasí ještě přitopí, místy bude i 33 stupňů. No a teplotní vrchol nás čeká o víkendu. Pod slunečnou oblohou meteorologové očekávají tropických 30 až 35 stupňů Celsia. V dalším týdnu už by teploty měly zase postupně klesat k normálním hodnotám a maxima by měla být kolem 26 stupňů. To byly zprávy uzavřené počasím a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica přeje hezké pondělní dopoledne s datem 15. června a teď už Petr Kotwald, píseň Gejzír, pojďme na to.

0: Čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 15. červen na našem Facebooku je tradiční povíkendová rubrika. My zjišťujeme, jaký jste měli víkend, co jste dělali, kde jste byli, co jste viděli. Sbíráme fotky ze soboty a z neděle. Já už teď koukám do komentářů. Paní Petra Holíková navštívila zoo Zlín, zachytila nám dva krásné slony. Děkujeme za fotografii. Pan Zdeněk se nám vyfotil selfiečko, že byla zmrzka. Taky děkujeme za fotku. Pan Jan Tuzar zachytil západ slunce ve Walesu, takže pan Jan Tuzar je na dovolené. Zdravíme, paní Marta Jaralová se zúčastnila hanáckých slavností. Tak co vy, jaký jste měli víkend, kde jste byli, co jste viděli, co jste zažili, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Těšíme se na vaše další fotky. My máme minutu po čtvrt na deset. Za malou chvíli naše letní kino Karel Gott, píseň Život je bílý dům z filmového muzikálu Starci na chmelu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
8: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Díl 10. Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní dopoledne s datem 15. června a budu hrát další muziku let 60. až 80. Josef Zíma, Zelené pláně, Jitka Zelenková, Valdemar Matuška. Teď už ale duet Jsme stálí, Petra Janů a Jiří Bareš. Minuta po půl desáté, přeji hezké dopoledne.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 15. červené, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 10. hodina. V celou slyšíme zprávy v podání kolegy Michala Ransdorfa. Do té doby ještě určitě Iveta Bartošová, nahrávka Když láska schází. V ranním tématu jsme se bavili o lidech z našeho okolí, kteří nás nějakým způsobem ovlivnili, formovali nás. Mě zajímalo, díky komu nejste v životě ztracení. Kdo byl ten člověk, který vás nasměroval, podržel nebo prostě byl ve správný čas na správném místě. Máte v životě někoho, bez koho byste dnes byli úplně jinde a ví o tom, nebo jste mu to nikdy neřekli. Kdo vám dal tu nejlepší životní radu a řídíte se jí dodnes?
1: Nejvíc bych byla ztracena asi ve své 17-leté dcerky. Ta je pro mě teď středobodem vesmíru.
2: Hudební kalendář Českého impulsu.
3: V roce 1983 vtrhla na tuzemské diskotéky a do hitparád písnička s názvem Dobrý den. Šlo o převzatý kousek, jehož textu se ujal František Ringo Čech.

0: si s touhle zpěvačkou Markétou Muchovou Ringo zahrál i zaspíval. Důvod vás asi opravdu překvapí a dozvíte se ho jen v případě, že ve středu o 11:30 naladíte hudební kalendář Rádia Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřeby.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: vědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: A pěkné dopoledne vám u nich přeje Michael Ransdorf. Obce svádí boj s časem. Do konce června má v tuzemsku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím zhruba čtvrtina z nich. Za nesplnění podmínek ale hrozí pokuty, později i vrácení celé dotace. Problémy můžou mít i obce, které stavbu sice dokončí kvůli konkurenci v okolí, ale nenaplní požadovanou obsazenost. Kvůli obavám z možných dopadů už poslal například starosta Tučap na Táborsku veřejnou výzvu na ministerstvo. Obce podle něj potřebují jasnější podmínky i větší jistotu, že nově vzniklé dětské skupiny nebudou po spuštění ohrožené sankcemi nebo vrácení peněz. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to v zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává Filip Platoš pro odboru komunikace prezidentské kanceláře.
3: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
2: Milosti u nás nejčastěji užílel Václav Havel, 26. jich ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Evropští lídři vítají dohodu mezi USA a Íránem. Podle předsedy Evropské rady Antonia Costy je Evropská unie připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Lídři Británie, Francie, Německa a Itálie ve společném prohlášení uvedli, že Írán nikdy nesmí získat jadernou zbraň. Teheránu, Spojeným státům a Mezinárodní agentuře pro atomovou energii vzkázali, že jsou připravené s nimi na tom pracovat. Naléhají také na obnovení provozu v Hormuzském průlivu. Ten by se měl podle prezidenta Trumpa otevřít v pátek po podpisu mírové dohody. A hokejisté Caroliny slaví. Získali vytoužený Stanley Cup. Prokletí zlomili po 20 letech. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak trofeje znovu nedočkal. Carolina si došla pro druhý Stanley Cup v klubové historii. No a na závěr jdeme na počasí. To bude dnes celkem příjemné, z pozamraku na nás občas vykoukne sluníčko a teploty ty se budou pohybovat mezi 17 až 23. To byly zprávy a Michael Ransdorf, zůstaňte nám věrní a poslouchejte nás i dál, těším se za hodinu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica přeje hezké pondělní dopoledne s datem 15. června a teď už Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Dupůl jedenácté ještě určitě uslyšíme Helenu Vondráčkovou, skladbu Sladké mámení. Také nás čeká pořad Máme Česko rádi. Podle čeho, respektive podle koho, dostala název Pražská divoká šárka, dozvíme se o 10:30.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls, pondělí 15. červen po půl jedenácté. Písničky o větru, ty nás čekají v rámci naší dopolední hudební dvojce. Teď už je ale naším cílem pražská divoká šárka, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo se přestěhoval nedávno do Prahy, možná netuší, kolik je tu přírody. Tramvají se dá dostat i do chráněné oblasti, třeba do divoké šárky. Zná to tam jak své boty Miroslav Tausik z klubu českých turistů i já, takže ho budu kontrolovat. Dobrý den.
3: Dobrý den, to jsem teda dopad. No tak budíš, kontrolujte.
2: Tak ať to tedy není jenom na vás, začnu. Pro naprosto neznalé. Je to vlastně dlouhé údolí mezi skalami cestou k letišti. Praha tu mívala své počátky, stávalo tu hradiště ještě před příchodem Slovanů, nejspíš na pradávné obchodní křižovatce.
3: No já si půjdu na kávičku, vidím, že mě ani nepotřebujete.
2: Ale ano, já už si tak nějak nepamatuji třeba, jak je to se jménem Šárka.
3: Aha, tak to souvisí se starou českou pověstí o dívčí válce a lstivé šárce. Děvče bylo připoutané ke skále jako bábnička nad stěrada, kterého pak přemohla družina odbojné Vlasty. To se mělo stát právě tady.
2: Ale kdo ví, v Praze máme Šárku ještě tichou. Obě i tahle divoká jsou výletním místem oblíbeným už od 19. století. Dnes vás tu provedou jak tradiční turistické značky, tak soustava naučných tabulí, jak o flóře, tak o fauně. Mimochodem, když jsme u té fauny, žijí si tu poklidně ovce, které spásají porosty na zdejších svazích.
3: Dá se tu bruslit a zamrzlé nádrži Džbán, no a samozřejmě v létě koupat, a to také v koupališti Dívčí skok. Za ním je pěkná hospůdka, kde se v zimě zahřejete, a také se tu v létě konají operní představení v přírodním divadle.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: O 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru. Koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, medunkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně rádio.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z Rádia Český Empul, se přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 15. června. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Po zprávách celou už bude vysílat kolega Honza Benešovský. My si do té doby ještě určitě pustíme naši dopolední hudební dvojici a ta nabídne písničky o větru. Dnes je totiž, prosím vás, světový den větru, jo? Takže nás čeká Karel Gott, skladba Tam, kam chodí vítr spát, a pak nás také nemine Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím a pomalu už dostávám vítr do zad, jo? To znamená, že budu muset opustit Rádio Český Impuls pro dnešní den. Za sebe vám přeji hezké pondělí, zvládněte ten vstup do nového týdne a na každého z vás se budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a naslyšenou, opatrujte se.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hudební dvojice
5: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Alita jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. A začneme pohledem na silnice. U Hazlova na Chebsku havarovala ráno cisterna. Auto skončilo mimo silnici. Řidič nákladního auta se zranil. Doprava na silnici první třídy číslo 64 mezi Chebem a Aší je omezená kvůli zásahu záchranných složek. Na místo míří také letecká záchranka. Cisterna jela v době nehody bez nákladu. Žádné nebezpečné látky tedy neunikly. Pozor dejte také na dálnici D1 na 47. kilometru ve směru do Prahy. Ještě stále překáží nehoda několika kamionů. Kolona měří přes 10 kilometrů. Pohřešovaného Čecha z tragické nehody plachetnice v Chorvatsku stále hledají. Podle nejnovějších zpráv vyšle chorvatská pobřežní stráž na místo podvodní dron. Při včerejší nehodě zahynuli 3 Češi, další 4 jsou vážně zranění. Asi 14 metrů dlouhá loď se potopila do hloubky asi 50 metrů. Předtím se srazila s katamaránem, na kterém cestovalo 118 lidí. Všechny úřady vyslechnou kvůli svědectví. Na možnost tragédie v průlivu u Splitu se podle chorvatských expertů na bezpečnost kvůli hustému provozu upozorňovalo roky. Rusko v noci zaútočilo na zbrojovky a vojenská letiště v Kyjevě, Dnipru a Charkově. Podle ukrajinských úřadů si údery vyžádaly nejméně 9 lidí, desítky dalších utrpěly zranění. V ukrajinské metropoli je přes 140 tisíc domácností bez elektřiny a hoří slavný pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest. Soud v Oslu uznal 29letého Hybyho vinným ve dvou ze čtyř případů znásilnění, ze kterých byl obviněný. Dopustil se podle soudu také domácího násilí. Mladý muž z královské rodiny obvinění odmítá a může se proti rozsudku odvolat. Hybi se narodil v předchozím vztahu své matky Mette Marit před její svatbou s korunním princem Hakonem a nemá žádnou oficiální pozici. Podle médií ale jeho případ vrhá stín na pověst jinak oblíbené rodiny. Tu letos pošramotilo i zveřejnění spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Epsteina. Podle nich ním Mette Marit udržovala nečekaně úzké vztahy. A slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí denně. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až 3x v týdnu.
3: Lietadlá medzi Prahou a Popradom začnú premávať od októbra, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Bálko, Poprad.
2: No na závěr počasí, mraky nám občas zakryjí sluníčko, teploty porostou na 17 až 23 stupňů, no a nejtepleji bude na jihu Moravy. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné dopoledne po 11. hodině, od mikrofonu zdraví Honza Benešovský a rovnou posíláme decibely lásky Michala Davida.

0: Posloucháte Český impuls dopolední vysílání. Právě dnes začínáme promítat v letním kině. Obrazně řečeno, je to náš tradiční oblíbený projekt, kdy hrajeme ty nejkrásnější filmové a seriálové písničky. Za chvilku nás čeká ta od Karla Zicha s názvem Hodinky nejdou z filmu Slunce, seno, erotika. Jinak hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Velmi stručně technicky do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci, aby to fungovalo, a do televize nás dostanete přes automatické ladění. Tak schutí do toho. Český impuls, Honza Benešovský u mikrofonu.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
2: Mámě auto. I tramvaje,
3: co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Posloucháte Český impuls dopolední vysílání. Písnička Dobrý den, určitě znáte z našeho vysílání. Pro Markétu Muchovou vznikla místo Pugétu růží. Víc už prozradí František Ringočech ve středu touto dobou v 11:30 v hudebním kalendáři. No a za chvilku jiné písničky Kamélie přijdou Petr Rezek nebo Olympici. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. Jdeme do krabičky, do naší hudební klenotnice. Zahrajeme si slavný duet Jiřího Korna a Nadi Konvalenkové s názvem Ne maestro. A je tady komentář Heleny Vondráčkové. Tak příjemný poslech, hezké dopoledne. Na celou, na 12. hodinu pro vás připravujeme nejnovější zprávy.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
11: Pustím vám písničku, kterou když ji slyším, vnímám je i vizuálně. Vidím před sebou nádhernou scénu z jednoho televizního pořadu, kdy při ní Jirka Korn učí Naďu Konvalinkovou hrát na housle. Byla to docela vtipná taškařice a tak mě překvapilo, že tu a tam někdo nepochopil, že je v té písni především humor a nadsázka. Jde o půvabnou písničku Ne maestro. Moc se v rádích sice nehraje, ale když ji slyším, mám ji před očima a cítím, jak mě její humor dokáže pohladit.
12: Jste připravena, slečno?
13: Ano, maestro.
12: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Hezký den. V Chorvatsku stoupl počet obětí včerejší české tragédie. Místní potápěči našli tělo dosud pohřešované osoby. Nacházelo se v plachetnici, která se včera potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Stanici N1 to dnes řekl šéf tamního přístavu. Počet obětí lodního neštěstí se tím dostal na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 přeživší převezli záchranáři do nemocnice. Jejich stav není vážný. Očkování doporučované dívkám by měli zvážit i chlapci. Lékaři varují, že tzv. HPV virus způsobující rakovinu děložního čípku dokáže zatopit i mladým mužům. Onkolog Milan Vošmik nám vysvětlil, že tento patogen už ženy trápí čím dál míň.
4: Karcinomy čípku děložního jsou naštěstí spíše v poklesu, kde velkou roli hrají screeningová vyšetření v ordinacích gynekologů. Velký problém jsou nádory ústní části hltanu, to znamená patrová mandle a kořen jazyka.
3: A právě s tímto typem rakoviny nejčastěji bojují muži. Nemoci se dá přitom předejít obyčejným očkováním, u kterého platí čím dřív, tím líp. S věkem totiž klesá účinnost vakcíny. Nejlepší je si pro očkování proti HPV viru dojít mezi 11. a 15. narozeninami, kdy ho dokonce hradí zdravotní pojišťovny. Eva Farná má za sebou druhý ze 3 koncertů v pražském Edenu. Vystoupila tam jako první česká zpěvačka. Trilogii uzavře zítřejší vystoupení. Na tom včerejším byl náš reportér Tomáš Kabát.
5: Koncert měl neobvyklou a propracovanou dramaturgii. Mnohé písně měly speciální aranže. Eva Farná kladla mimořádný důraz na vizualitu. V Edenu měla velké množství kamer. Přímo na místě tvořila videoklipy, které se promítaly na velkoplošnou obrazovku. Provazovala je s předtočenými videi. Ukázala se nejenom jako zpěvačka, ale i jako herečka a showmanka. Rytmus svých písní podporovala i pyrotechnikou a barevnými kouřovými efekty, které bylo možné vidět i před setněním. Na pódiu ji dělalo společnost nejenom několik hostů, ale taky desítky tanečníků.
3: Zoologická zahrada v Liberci se raduje z unikátních přírůstků. Má mláďata ohrožených dravých ptáků, orla nejmenšího a 2 druhů evropských supů, hnědého a mrchožravého. Podle mluvčí zahrady tak zažívá mimořádně úspěšnou sezónu hnízdění dravých ptáků. U orla nejmenšího je liberecká zoo i jedinou na světě, které se ho daří rozmnožovat pravidelně. Některá z letošních mláďat supů pak obohatí populaci ve volné přírodě, vypustí je nejspíš v horách na Balkáně. Dnes čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území se přidají lokální přehánky. K večeru má mraků ubývat, místy až do vyjasnění. Naměříme kolem 19 stupňů, na jižní Moravě bude až 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Dobré poledne, 3 minuty po 12. hodině skončily zprávy, všechno podstatné víme, takže můžeme zase v klidu hrát. Přichází Lenka Filipová s věnováním, hned po ní Ivone Přenosilová a Boty proti lásce na Českém impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku znovu roztočíme promítačku našeho letního kina a připomeneme si slavné chalupáře známým hitem Když máš v chalupě orchestrion. Když jsme u filmů, u seriálu, tak dáme prostor taky Sašovi Hemalovi, který právě připravuje televizní chvilku na půl jednou. Posloucháte Český impuls.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1983 vtrhla na tuzemské diskotéky a do hitparád písnička s názvem Dobrý den. Šlo o převzatý kousek, jehož textu se ujal František Ringo Čech.

0: Až si s touhle zpěvačkou Markétou Muchovou Ringo zahrál i zaspíval, důvod vás asi opravdu překvapí a dozvíte se ho jen v případě, že ve středu o 11:30 naladíte hudební kalendář Rádia Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Jiřina Bohdalová bude řešit, co s novorozenými koťaty. To bude odpoledne v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou ve 16:45. Teď tady máme Sašu s nabídkou televizních pořadů na večer. No a hned potom Karel Zich, Petr Spálený nebo Hana Zagorová na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Co si, přátelé, budeme povídat, kdo z nás by nechtěl být bohatý? A co se vltavínů týče, tak ty jsou naší českou raritou a ponejvíce se vyskytují v jižních Čechách podél Vltavy. Tady je na mnohých místech země prošpikovaná děrami jako pravý ementál a v jedné z nich bylo nalezeno nehybné tělo. Zda šlo o pomstu nebo boj mezi hledači, to musí zjistit policisté z místa zločinu České Budějovice a zdá se, že se náš tým střetne i s nebezpečnou balkánskou mafií. Zelená horečka, to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. Také banky dovedou skrývat nejedno bohatství, především pak ve svých bezpečnostních schránkách. Když je zavražděn vedoucí jedné pobočky, rozjede se pátrání, při kterém Jana a Kolář se dostanou na statek podezřelých, kteří je ale uvězní ve sklepě. Jaký bude jejich další osud, uvidíte v pokračování specialistů nazvaném Odbočka ve 20.20 na Nově. A do třetice všeho vražedného se Polda na Primě dostává při pátrání po smrti herečky do prostředí showbiznisu a prý ten pohled přinese Břízovi i nezvyklé kulturní zážitky. Více už v epizodě nazvané Absurdní divadlo ve 20.15 na Primě. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Radka tu má prázdnej dům, kurku,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Rádio Český impuls, odpolední vysílání. Je čas otevřít tu hudební dvojici a my si do ní nasadíme písničky o toulkách po hvězdách. Začne Miroslav Donutil, Toulat se po hvězdách, potom Petr Rzek, Tulák po hvězdách. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne v pondělí 15. června přeje Honza Benešovský.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hudební dvojice
9: a neb 1+1.
10: K přečtení už není

tak vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý, byl jsem plný touhy.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Ropa výrazně zlevňuje. Její ceny sráží rodící se dohoda mezi Spojenými státy a Íránem. Z únorových téměř 115 dolarů za barel se stalo zhruba o 30 dolarů méně. Za vším stojí už mnohokrát zmiňovaná úžina Hormuzský průliv, kterým před vypuknutím konfliktů proplouvalo zhruba 130 lodí denně a pětina celosvětové spotřeby ropy. V pátek by se ale měli američtí a íránští představitelé dohodnout na ukončení války, která přepravě z Perského zálivu do Indického oceánu vystavila stopku. Naděje na ukončení konfliktu přiměla trhy zlevnit na dnešních 83 dolarů za barel. Ceny nejběžnější ropy Brent jsou nejníž od začátku konfliktu na Blízkém východě. U Hazlova na Chebsku ráno havarovala cisterna. Auto skončilo mimo vozovku a narazilo do stromu. Řidič nákladního auta utrpěl při nehodě zranění, kterým na místě podlehl. U havárie zasahují jednotky hasičů z Chebu, Aše a Mariánských Lázní i dobrovolní hasiči ze Skalné. Doprava na silnici číslo 64 mezi Chebem a Aší zůstává kvůli zásahu záchranných složek zastavená. Přesnou příčinu a okolnosti tragické nehody policisté vyšetřují. Prezident Petr Pavel odsoudil noční útoky na ukrajinské kulturní objekty. Rusko při nich zasáhlo také pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra, zapsaný na seznam UNESCO. Podle naší hlavy státu noční údery odhalují čiré zoufalství a barbarství Ruska. Uvedl to na síti X. Rusko podle prezidenta cíleně ničí to, co nemůže nikdy mít. Pavel vyjádřil soustrast rodinám obětí a zároveň vyzval k podpoře Ukrajiny, včetně uvalení dalších sankcí na Rusko. Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až třikrát v týdnu.
2: Lietadlá mezi Prahou a Popradom začnou premávat od októbra, a to vo čtvrtok, sobotu a nedělu. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc.
1: Dnes čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území se přidají lokální přehánky. K večeru má mraků ubývat, místy se může i vyjasnit. Naměříme kolem 19 stupňů, na jižní Moravě bude o něco tepleji, tam bude až 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině. Honza Benešovský za mikrofonem. Zprávy skončily. Pojďme si dát 2 roky prázdnin Ivety Bartošové. První písnička v hodině.

0: senat.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, za chvilku z našeho letního kina zazní písnička Nestůj a pojď, jinak z filmu Páni kluci. Nestůj a pojď, to je životní moto našeho cestovatele Jirky Kolbaby, ten je na cestách prakticky neustále a za chvilku přijde odvykládat historku o tom, jak bydlel v hotelu s mřížemi.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání. Za chvilku Valčík pro mámu. Michal David bude zpívat Jana Kratochvílová nebo Marcela Holanová. No a s Jirkou Kolbabou dnes navštívíme San Jose. Měst s tímto názvem najdeme po světě víc. Nejznámější je nejspíš ve Spojených státech. Kam ale teď zamíříme my? To se dozvíme v příštích minutách právě od Jirky Kolbaby.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: San Jose, o kterém chceme mluvit, je v Kostarice a dá se tušit, že vypadá poněkud jinak než to severoamerické.
2: Výrazně jinak. Je to hlavní město Kostariky, je umístěno ve Valle Central, takovém tom centrálním údolí. Kolem jsou hned strmé hory, úpatí sopek, o kterých jsme si včera povídali, právě té sopky Poás nebo sopky Irazu. Je to město, které se nemůže líbit až tak návštěvníkům, protože ono je opravdu velice bizarní a někdy trošičku šílené. I lidé místní, kterým se říká Josefína, tedy rodáci ze San Jose, tak právě ti to velice kritizují, že silnice jsou samý výmol, že ovzduší je zamořeno výfukovými plyny, že domy se rozpadají a já sám musím říct, že to, co jsem tam viděl, bylo naprosto šílené. Už když jsem autobusem přijel a přijel jsem s panami do San Jose, tak jsem hledal, kde najdu svůj hotelíček, který jsem si vytipoval, a viděli mě policisté, které tam bezradně stojím, tak se mě hned ujali a dovedli mě do mého hotelu.
0: Dovnitř na pokoj nebo
2: úplně na pokoj, který byl zamřížován, podobně jako ten hotel byl zamřížován, protože tam je velmi výrazná kriminalita, zejména taková ta kriminalita kapesní, zlodějíčkové, kteří se okamžitě zaměřují na turisty, kteří svítí pochopitelně na dálku, tak se na něj vrhnou. Oni mě vyprovodili k tomu mému hotelu a měli strach, aby mě někdo po cestě neokradl. Pak jsem bydlel v takové skutečně jenom dřevěné špeluňce, jinak se to nedá nazvat, bez možnosti větrání, byla to naprostá hrůza a šílenost. Ale pak jsem se začal objevovat to město a začal jsem tam i na nádherná místa. Kromě toho místa, kde jsem já bydlel, které se jmenuje Coca-Cola, a to nádraží se také jmenuje Coca-Cola, protože tam kdysi byla výrobná stáčerna tohoto nápoje, tak jsem potom podnikal výlety zejména směrem na sever a tam už byly nádherné lokality. V centru města jsem našel úžasné divadlo. Tam byla dokonce socha Antonína Dvořáka, tak to mě velmi zaujalo. Jsou tam nádherná muzea, jsou zde skvělé kavárny, ale v noci nedoporučuji zůstat v tomto městě někde venku, protože tam jsem viděl neuvěřitelné bizarní záběry, protože ono je tam mnoho prodejců ovoce a zeleniny, kteří v noci vždycky zmizí a na jejich místa nastoupí krysy. A tolik krys, kolik jsem viděl pobíhat po silnici k San Jose, v jednom jediném záběru. To jsem neviděl ještě nikdy v životě a šla z toho hrůza po těle.
0: Ty krysy se živí nějakými odpadky asi v ulicích, jak to tak bývá.
2: Přesně tak, protože ti obchodníci tam ty odpadky potom prodeji nechávají.
0: V moci městských úředníků asi není nějak s těmi hlodavci bojovat účinně.
2: No pravděpodobně ne, tam na to nebudou finanční prostředky a to si myslím, že je předem prohraná bitva.
0: Jirka Kolbaba byl v San Jose, v hlavním městě Kostariky. Já ti děkuji za povídání a mě se moc pěkně naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, před námi je další hudební dvojice, tentokrát to budou písničky Za volant. Dáme si fešáky, ti začnou, hvězdou Countryon, Září pro ty, co řídí kamion, ano, známý kousek, a potom Josef Laufer, S Bohem lásko, já jedu dál. Tak příjemný poslech, pokud řídíte, ať už cokoliv, tak hlavně opatrně, šťastné kilometry přejeme, no a na 14. hodinu připravujeme novou zpravodajskou relaci.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června.

Čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Pěstitelé sčítají škody po jarních mrazech. Zatím je nahlásilo 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Poškozená plocha dosahuje 7200 hektarů. Nejvíc škod hlásí pěstitelé jablek. Na dotaz agentury ČTK to uvedla mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu. Škoda na úrodě ovoce kvůli letošním mrazům bude podle dřívějšího odhadu ovocnářů mezi 1 a 1,5 miliardy korun. V porovnání s jarními mrazy před 2 lety je menší počet poškozených pěstitelů i celková zasažená plocha. Pěstitelé ale mohou informaci o škodách podat ještě během dneška a zítřka. Doplním nicméně, že hlášení slouží výhradně ke zmapování situace a nezakládá podle fondu nárok na dotaci. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře.
2: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
1: Milosti u nás nejčastěji udílel Václav Havel, 26 jich ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Obce svádějí boj s časem. Do konce června má v tuzemsku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím zhruba čtvrtina z nich. Za nesplnění podmínek ale hrozí pokuty, později i vracení celé dotace. Problémy mohou mít i obce, které stavbu sice dokončí kvůli rekonstrukci v okolí, ale nenaplní požadovanou obsazenost. Kvůli obavám z možných dopadů už poslal například starosta Tučap na Táborsku veřejnou výzvu na ministerstvo. Obce podle něj potřebují jasnější podmínky i větší jistotu, že nově vzniklé dětské skupiny nebudou po spuštění ohrožené sankcemi nebo vracením peněz. Britská vláda zakročí proti dětem na sociálních sítích. Mladším 16 let přístup na platformy zakáže. Podle zahraničních agentur to dnes oznámil premiér Keir Starmer. Představil také plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl začít platit na jaře příštího roku. Agentura Reuters označuje plánovaná britská opatření za jedno z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě. V Čechách zítra čekáme sluníčko i mraky, těch má postupně přibývat, od západu místy zaprší, výjimečně i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude naproti tomu víc sluníčka a zapršet má z přibývajících mraků jen ojediněle. Naměříme kolem 22 stupňů, na jižní Moravě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné odpoledne, po zprávách ve 2 hodiny dívky z diskoték. Slavný hit Vítězslava Vávry, tím začínáme a potom uvidíme. S vámi je Honza Benešovský, hezké odpoledne z Českého impulzu.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

0: Tady je Český impuls rádio pro radost ze života. Za chvilku další vydání pořadu Máme Česko rádi. Zjistíme, podle čeho, respektive podle koho, dostala název Pražská divoká šárka. Řeknou nám to Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausik a ještě předtím Karel Gott, Milan Drobný nebo Petr Nať na Českém impulzu.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, za chvilku si dáme vanu plnou fialek, slavnou písničku Hany Hegerové. Ale ještě předtím tip na výlet, naším cílem je teď divoká šárka v Praze.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo se přistěhoval nedávno do Prahy, možná netuší, kolik je tu přírody. Tramvají se dá dostat i do chráněné oblasti, třeba do divoké šárky. Zná to tam jak své boty Miroslav Tausik z klubu českých turistů i já, takže ho budu kontrolovat. Dobrý den.
3: Dobrý den, to jsem teda dopad. No tak budíš, kontrolujte.
2: Tak ať to tedy není jenom na vás, začnu. Pro naprosto neznalé. Je to vlastně dlouhé údolí mezi skalami cestou k letišti. Praha tu mívala své počátky, stávalo tu hradiště ještě před příchodem Slovanů, nejspíš na pradávné obchodní křižovatce.
3: No já si půjdu na kávičku, vidím, že mě ani nepotřebujete.
2: Ale ano, já už si tak nějak nepamatuji třeba, jak je to se jménem Šárka.
3: Aha, tak to souvisí se starou českou pověstí o dívčí válce a lstivé šárce. Děvče bylo připoutané ke skále jako vábnička nadstěrada, kterého pak přemohla družina odbojné Vlasty. To se mělo stát právě tady.
2: Ale kdo ví, v Praze máme Šárku ještě tichou. Obě i tahle divoká jsou výletním místem oblíbeným už od 19. století. Dnes vás tu provedou jak tradiční turistické značky, tak soustava naučných tabulí, jak o flóře, tak o fauně. Mimochodem, když jsme u té fauny, žijí si tu poklidně ovce, které spásají porosty na zdejších svazích.
3: Když mrzne, dá se tu bruslit a zamrzlé nádrží Džbán, no a samozřejmě v létě koupat, a to také v koupališti Dívčí skok. Za ním je pěkná hospůdka, kde se v zimě zahřejete, a také se tu v létě konají operní představení v přírodním divadle.
2: Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal v

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

Anděl v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání, jdeme do impulzovic krabičky, zpívat budou Petra Janu a Petr Janda, svůj slavný hit Jedeme dál. No a Petr Janda, šéf Olympiku, si k tomu poví své v komentáři. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne, ve 3 hodiny hlavní zpravodajská relace.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
9: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
8: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
9: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
10: Kdo na to jde od ESA, koupí auto u ESA.
11: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
12: Vzpomínám si, že jsem byl 5 dní ve studiu a skládal jsem duet na vánoční koncert, kde jsme měli mít jako hosta Petru Janu. Tak jsem si předposlední večer, úplně už vyprázdnej, jsem si říkal, ještě ráno na to vlítnu, v poledne musím odjet a jestli mě už nic nenapadne, tak prostě duet nebude. No ráno mě to konečně napadlo a duet byl. Tak jsme ho na těch koncertech odspívali a časem se z toho stal šlágr. Jmenovalo se to Jedeme dál.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Trhy si brousí zuby na levnější ropu. Její ceny by mohlo snížit znovu otevření Hormuzského průlivu po iránsko-americké dohodě o ukončení konfliktu na Blízkém východě. Ta se má ve Švýcarsku podepsat během pátku. Ekonom Petr Bartoň ale optimismus mírní.
2: Pořád bude dražší ta ropa než před covidem, takže ani žádný sešup u benzínových stanic nemůžeme bohužel čekat.
1: Trhy podle Bartoně zároveň reagují mnohem pomaleji na dobré zprávy než na ty horší. Na začátku konfliktu na Blízkém východě tak ropa a ceny pohonných hmot vystřelily. Po podepsání mírové dohody ale může být pokles cen spíše pozvolný. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou oproti letošku o 350 milionů. V Chorvatsku stoupl počet obětí včerejší české tragédie. Místní potápěči našli tělo dosud pohřešované osoby. Nacházelo se v plachetnici, která se včera potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Stanici N1 to dnes řekl šéf tamního přístavu. Počet obětí lodního neštěstí se tím dostal na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 přeživší převezli záchranáři do nemocnice. Jejich stav není vážný. V plzeňské čtvrti Slovany v noci hořel bytový dům. Požár způsobil škodu předběžně odhadnutou na 900 tisíc korun. Z domu se evakuovalo 21 lidí, jeden člověk se nadýchal kouře. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Zítra sluníčko postupně doplní mraky, sprchne hlavně v Čechách, kde se na západě mohou objevit ojediněle i bouřky. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě bude i 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne po zprávách ve 3 hodiny. Zpívá Lenka Filipová a žije show. S vámi je stále Honza Benešovský. Zdravíme od mikrofonu.
4: Život je šatna v kabaretu.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku další písnička z našeho letního kina. Tentokrát si připomeneme pohádku Co takhle svatba, princi? Iveta Bartošová, Karel Černoch, máme tu další Dobrý den. Jinak se občas zastavte u nás na Facebooku, ať se dozvíte, co je nového u nás v rádiu. Taky tam dáváme občas soutěže, čili lecos lze vyhrát. A komentovat, lajkovat můžete různá témata. Taky si najít nové přátele. www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vás na internetu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Po půl čtvrté Hana Zagorová, Benjamin, Eva Pilarová s Jaromírem Majerem, Sochy v dešti nebo Skořápky ořechů od Marie Rotrové. No a po sedmé večer už zase přepneme do světa country folku a trampských písniček u naší muziky k táboráku. Takže vás zveme k našemu pomyslnému česko-impulzovému ohni.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Jiřina Bohdalová bude řešit, co s novorozenými koťaty. Poslechněte si to ve 4:05 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Dnes je světový den větru, takže si teď dáme do hudební dvojice větrné písničky. Ta první bude od Karla Gotta a potom Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Mějte se moc krásně, Honza Benešovský se loučí a zase někdy příště naslyšenou na Českém impulzu.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hudební dvojice
5: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Hraje ve vašem televizoru.
1: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, vesny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci...

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamám.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Podvodník v bílém plášti oklamal na 250 pacientů. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví cílil hlavně na lidi vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Agentuře ČTK to sdělila mluvčí vojenské policie. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státním zástupcem soudem schválenou dohodu. Přijal tak 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letou, tedy maximální možnou zkušební dobou. Pražská katedrála svatého Víta má nové varhany. Ty vyjdou maximálně na 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce, do které se může veřejnost ještě pořád zapojit. Nové varhany, navazující na ty předchozí z dob baroka a renesance, představuje organolog Štěpán Svoboda.
2: Nástroj je to samozřejmě velký, protože i katedrála je velkým prostorem. Má 4 manuály pro hru rukama, pedál a celkem 122 rejstříků. Varhaník může nástroj ovládat ze 2 hracích stolů. Jeden je vestavěný, tedy je nahoře na kůru, a druhý mobilní.
1: Na nové varhany ve svatovítské katedrále přispěli v národní sbírce tisíce dárců, kteří vybrali téměř 155 milionů korun. O nový nástroj usilovala církev 14 let. S myšlenkou prý tehdy přišel kardinál Dominik Duka. Rámcová dohoda Íránu se Spojenými státy zahrnuje výběr poplatků Teheránem za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. O dohodě v noci informoval americký prezident Trump. Podepsaná by měla být v pátek v Ženevě. Naši fotbalisté se pomalu chystají na další zápas mistrovství světa. Ve čtvrtek narazí na Jihoafrickou republiku. Náš reportér Jan Čada zjistil, že jeden z Jihoafričanů žije i na Zlínsku a teď přesně neví, komu fandit.
3: 54-letý sympaťák Chris Geldmacher pracuje na zahradě už pěkně stylově, totiž v jihoafrickém dresu. Srdce má poněkud rozpolcené.
4: Problémem je má rozpolcená loajalita. Chci, aby vyhrálo Česko i Jižní Afrika, takže se nemůžu rozhodnout.
3: Jak říká, má to těžké, hrají jeho stará a nová země, obě má rád. Na typování moc není a čeština mu jde stuha, ale přece.
5: Česky 3 a Sudafrika 1.
3: Takže kéž by 3-1 pro Českou republiku. Chris má dosud živé vzpomínky na šampionát v jeho rodné zemi v roce 2010. Tehdy viděl na velkém plátně zápas domácích s Mexikem a na vlastní oči osmifinálový duel Holandsko-Slovensko. Maminka pochází ze země tulipánů. A teď ještě jednu věc, kdo pak, paní Hano a pane Chrisi, bude brát zlaté medaile z celého mistrovství?
6: Německo?
5: Brazil.
3: Tak to je pořád ještě ve hvězdách.
1: V Čechách zítra čekáme sluníčko i mraky, těch má postupně přibývat, od západu místy zaprší, výjimečně i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude naproti tomu víc sluníčka a zapršet má z přibývajících mraků jen ojediněle. Naměříme kolem 22 stupňů, na jižní Moravě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
7: Přeji hezké pondělní odpoledne, přátelé. Jak jsem se dočetl, dnes máme Světový den větru. Jakoby to ta potvůrka větrná věděla, už včera docela svižně poletovala vzduchem, už se asi těšila na ten svůj dnešní svátek. Tedy bez větru to asi nejde, ale že by zase musel trhat rekordy, to mi přijde docela zbytečné. Takové ty opravdové větry, ty dovedou s našimi příbytky docela pěkně zamávat. Jak praví klasik, všeho s mírou. I z koťátek, jak se za malou chvíli dozvíme, můžeme mít radost, ale zase jich nesmí být plná ošatka. No ale ještě předtím, než se k tomuto tématu dostaneme, si dáme takový malý výlet do Ameriky, a to spolu s Františkem Ringo Čechem. Tak pojďme na to.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Jak už jsem před maličkou chvílí předestřel, čeká nás setkání s novorozenými koťaty. Zpravidla jdou všechny chmury stranou, když je vidíte, jak si krásně spolu hrají. Ovšem, pokud jsou to vaše koťátka, chmury naopak přicházejí. Přesvědčila se o tom Jiřina Bohdalová spolu s Jirkou Brůdrem.
1: Tak co? Už?
2: Už.
1: A kolik?
2: 4.
1: 4, no já se zblázním. A jaký jsou?
2: 3 mourovatý a 1 černý.
1: Je, a co budeme dělat?
2: Já nevím. Všichni známí už od nás koťata mají.
1: No přece nebudeme mít doma 5 koček.
2: Marie, co budeme dělat? Přece nebudeme mít doma 5 koček.
1: No to už jsem říkala taky.
2: No já to taky říkám.
1: Ale já to řekla první.
2: Jo, hádáním to nevyřešíme. Kdybych aspoň věděl, s kterým pacholkem to má.
1: Ale to bude určitě ten sousedův tlusťoch. Pořád jsem za ní les na naší zahrádku.
2: No, tak to je výborný. Pořád jsem za ní les, no? A ty se na to klidně koukáš. Takovej blb nehezký.
1: Je, a co jsem asi tak měla dělat, prosím tě? Stejně by se mi slejzali za zády.
2: No, zel bych mu ty koťata zpátky přes plot, ať se tatínek stará.
1: Ale to jsou řeči. Každý normální chlap by ty koťata jednoduše popat a utopil. Tohle, víš, tohle by udělal, ale normální chlap.
2: No jo, no, slyším, nemusíš kličet. A kdo je podle tebe normální chlap?
1: No, třeba náš soused.
2: To... Jak to víš?
1: No, ten tyhle problémy s koťatama nemá.
2: No jo, no nemá, no protože má kocoura.
1: No to je teda, to je vtipný. Ten by je neměl, i kdyby měl kočku, to je tvrdý chlap.
2: Jo, to znamená, že já jsem jako měkota.
1: Ne, to znamená, že teď místo jedné kočky my jich budeme mít 5, protože ty je nedokážeš utopit.
2: To je dobrý. A proč je neutopíš ty?
1: Jo, proč já? Ty si o sobě myslíš, že jsi chlap?
2: Nedráždí mě pořád s tím chlapem.
1: Jo, tak. Tebe dráždí slovo chlap, jo? No to chápu, to chápu.
2: Tak já podle tebe nejsem chlap.
1: Tak utop koťata.
2: Utop si je sama.
1: Já nejsem chlap.
2: Už s tím zase začínáš.
1: Co už zas? Já jsem chlap nikdy nebyla. Za to ty jsi pěkná baba.
2: Jo. Baba nosí domů 4000 měsíčně. Dobrá baba, že jo?
1: No ale, hele, když to bereš takhle, tak jsem si mohla najít klidně babu, která mě bude nosit domů 5000 nebo 10.
2: Jo, tak no. Takovou babu bych moc rád viděl.
1: Aby ses nedivil, víš, o mně ještě pořád zájem, teda. O mně jo. Za mnou se ještě otáčejí normální chlapy.
2: No teda, Marie, no to je úroveň,
1: no.
2: Já teda žasnu. Tak za tebou se otáčejí chlapy.
1: Já jsem řekla normální chlapy.
2: Jo.
1: Když už chceš po mně něco opakovat, tak to aspoň zopakuj správně. Takový jako ty se neotáčej.
2: No.
1: Už nemají za čím.
2: No, čím dál líp. Ty ses teda vybarvila, to teda jo.
1: Hej, já už toho mám dost.
2: To.
1: Ty dokážeš jenom křičet.
2: To křičí, ty křičí.
1: A bude bych nekřičela, když mám doma babu.
2: A co já? Já snad doma babu nemám.
1: Jestli já jsem baba, tak ty jsi dědek. A s pupkem.
2: Třeba s pupkem, ale zdravej a vůbec ne hysterický.
1: Je, ty že jsi zdravý, jo, ty hypochondře. Pořád jenom fňukáš.
2: Je, a můžeš mě říct, kdy jsi mě viděla naposledy fňukat?
1: To nevím.
2: No.
1: Já ti to nepočítám. To už se počítat ani nedá.
2: Marie, poslouchej. Tohle není samo sebou, to... že takhle vyvádíš.
1: Ale...
2: Ty už jsi tady seděla takhle zaražená jako vidle v hnoji, ještě než se ty kočky narodily. Neříkej, že ne. Že jo.
1: No jo.
2: Marie, že ty máš milence. Kdo to je? Mluv!
1: Nežvi na mě.
2: Ty na mě křičíš. Je, tak já mám parohy. No to je hrozný.
1: Ale prosím tebe, ty s tím naděláš řeči.
2: No.
1: Nějaký parohy, no.
2: No.
1: Když nemáš nic v hlavě, tak bys měl mít aspoň něco na hlavě.
2: Marie, řekni mi, takže ty nemáš...
1: Mám.
2: Co?
1: Mám narozeniny. A ty jsi na to jako vždycky zapomněl.
2: Je.
1: Akorát mě dokážeš naštvat, to jo?
2: Narozeniny, jo. No, pane, jo, ale já jsem...
1: Ale pěkný narozeniny, v loni nic, letos nic.
2: Počkej, počkej, neříkej, že letos nic.
1: Ne, miláčku, ty něco jako pro mě máš opravdu, no, jo?
2: Jo?
1: Co?
2: Jo, ale...
1: Máš, jo?
2: Nesmíš se na mě zlobit.
1: Co bych se na tebe zlobila?
2: Slipni, to... že se na mě nebudem zlobit.
1: Ale no, taky, bych se mohla, milunka, zlobit,
2: ne.
1: Tak ty si na mě nezapomněl. No to víš, že se nebudu zlobit.
2: Já
1: ti dám pušu.
2: Tak já ti dám ti k narozeninám ty koťata.
1: Tak já ti děkuju. Tak já tu pusu dám sousedovi Skocourovi.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1983 vtrhla na tuzemské diskotéky a do hitparád písnička s názvem Dobrý den. Šlo o převzatý kousek, jehož textu se ujal František Ringoček.

0: Proč se s touhle zpěvačkou Markétou Muchovou Ringo zahrál i zaspíval? Důvod vás asi opravdu překvapí a dozvíte se ho jen v případě, že ve středu o 11:30 naladíte hudební kalendář Rádia Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se zahájí Víťa Vávra písničkou Dívka z Heřmánkové návsi. A pak už to bude Čaroděj dobroděj, ve kterého se alespoň na ty 2-3 minutky promění Václav Neckář. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Viděl jsem dnes dívku z Heřmánkové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tento týden na nás, přátelé, čekají rady paní Haliny Pavlovské na to, jak přežít pubertu našich dětí. Někdy je prý pro zkušenější rodiče těžké pochopit, co dospívající děti vlastně mají v plánu, jak se chtějí dále životem pohybovat. A tak je asi prý lepší jen ty plány přijmout a čekat, až přijdou lepší časy.
1: Děti v pubertě lžou, kradou, fetují, myslí si, že jste seniláci, jsou pořád doma, anebo tam nikdy nejsou, nemíjí se a pořád okupují koupelnu, mají strašné kamarády, nejedí nic, žerou, vyhrožují sebevraždou, vzkaz by vám nevyřídili ani za zlaté tele a rozzáří se, jen když mají telefon. Betty McDonaldová měla báječný nápad, že nejlepší by bylo puberťáky poslat do penzionátu a přijet si pro ně, až jim bude 30. Abychom vůbec přežili, že naše děti bydlí s námi v jednom bytě, je nezbytné řídit se následující radou. Nikdy se jich na nic neptejte. Má kamarádka se tuhle naivně zeptala své dcery, kdy skončila první světová válka. Dcera odpověděla, že někdy v roce 1966. Můj kamarád se zeptal svého syna, proč si tvář propíchl sichrhajckou. Syn mu odpověděl, že proto, že nechce vypadat tak hnusně jako on. A když jsem se já zeptala své holčičky, kde chce bydlet, až nebude mít na nájem, tak mi řekla, že v kanále a že je přesvědčená, že se jí tam bude líbit, protože si to tam hezky zařídí.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Na

20 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Když sever válčí s jihem a zem jde do války a v polích místo bavlny

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám tyší hleníčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Pěkné odpoledne. Řidiče tankující naftu potěší zítřejší vývoj cen pohonných hmot. Maximální povolená cena nafty totiž klesne pod hranici 39 korun za litr, oproti dnešku tak zlevní o 37 haléřů na 38,92 za litr. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Zítra stoupne o 2 haléře na 41,51. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Česko nastavuje cenové stropy nafty a benzínu od poloviny dubna. Vláda k regulaci přistoupila v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V závěru května kabinet rozhodl, že cenové stropy budou fungovat do konce června. Kriminalisté dopadli podezřelého ze žhářských útoků na Jesenicku. 38-letý muž má podle nich na svědomí 4 požáry na různých místech v okolí obce Lipová Lázně. Zapaloval třeba kontejnery, balíky slámy nebo stromy. Mluvčí policie agentuře ČTK řekl, že se muž k činům doznal a hrozí mu až roční pobyt za mřížemi. Pachatel způsobil škodu asi 20 tisíc korun. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
3: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál.
2: Britská vláda zakročí proti dětem na sociálních sítích. Mladším 16 let přístup na platformy zakáže. Podle zahraničních agentur to dnes oznámil premiér Keir Starmer. Představil také plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl začít platit na jaře příštího roku. Agentura Reuters označuje plánovaná britská opatření za jedno z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě. Zítra sluníčko postupně doplní mraky, sprchne hlavně v Čechách, kde se na západě mohou objevit ojediněle i bouřky. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě bude i 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Děkuji, to byla tedy zpravodajská relace a my tu máme ještě necelou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se, ve kterém se vám představí Miroslav Donutil, ale také Miloslav Šimek a celá řada zpěváků, jako například Lenka Filipová a Karel Zich, kteří tuto hodinku zahájí písničkou s názvem Mosty. Tak pojďme na to.

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme jak ve vašem televizoru, tak i mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Jak už jsem před maličkou chvílí prozradil, naším dalším hostem bude bavič Miroslav Donutil, který tentokrát zavzpomíná na natáčení filmu Balada pro banditu. Podílel se na něm i dirigent František Belfín, jehož jméno určitě budete znát z filmových titulků. A právě toto jméno a hlavně ta postava Františka zaujala pana Miroslava k tomu, aby o ní tak trochu blíže jí pohovořil.
1: Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle se na tu stoličku vysápal, jo? Ještě tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk Pospíšil do toho filmu. A pan dirigent Belfín udělal. Stop. 24. takt, banjo hraje cis, proč?
2: Marko Čermák říká, jsem se trošku přehmátl.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt, housle hrajou cis, z jakého důvodu?
2: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakého důvodu?
2: Jsem tam jinak dal prsty.
1: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
2: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, tam základy, jo. Ty to tam měli poskládaný, že, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
3: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá Western, já vás zabiju.
2: To všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomíra, podívej se, kdo to tam zve. Lubomír šel, přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý odnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
3: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western, nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
2: Už bych měl jodlovat,
3: zajodluj!
2: On říkal, já nevím, jestli...
3: Zajodluj!
2: Jodlady,
3: no správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám Věra Špinarová zaspívá Píseň svou mi tenkrát hrál a Jaromír Majer se přidá s krásnou lirickou Píšu vám. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Co si, přátelé, budeme povídat, kdo z nás by nechtěl být bohatý? A co se Vltavínů týče, tak ty jsou naší českou raritou a ponejvíce se vyskytují v jižních Čechách podél Vltavy. Tady je na mnohých místech země prošpikovaná děrami jako pravý ementál a v jedné z nich bylo nalezeno nehybné tělo. Zda šlo o pomstu nebo boj mezi hledači, to musí zjistit policisté z místa zločinu České Budějovice a zdá se, že se náš tým střetne i s nebezpečnou balkánskou mafií. Zelená horečka, to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. Také banky dovedou skrývat nejedno bohatství, především pak ve svých bezpečnostních schránkách. Když je zavražděn vedoucí jedné pobočky, rozjede se pátrání, při kterém Jana a Kolář se dostanou na statek podezřelých, kteří je ale uvězní ve sklepě. Jaký bude jejich další osud, uvidíte v pokračování Specialistů, nazvaném Odbočka ve 20.20 na Nově. A do třetice všeho vražedného se Polda na Primě dostává při pátrání po smrti herečky do prostředí showbiznisu a prý ten pohled přinese Břízovi i nezvyklé kulturní zážitky. Více už v epizodě nazvané Absurdní divadlo ve 20.15 na Primě. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tak pokud jste spolu s Michalem Davidem dopili kolu, tak si pojďme vyprávět o velkém štěstí. To údajně měl Miloslav Šimek. Byl totiž vybrán, aby se zúčastnil kulturního školení. No, že vám to přijde, že to zrovna není moc velká výhra, tak to s vámi asi souhlasím, ale pojďme si to pěkně poslechnout.
1: Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lišení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej, zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou, informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku. Žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vemlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s Tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář. Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do brašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Saudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci.
2: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
3: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Tak to bude chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví i občasný déšť nebo přeháňky s maximy do 26 stupňů. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 stupňům Celsia a páteční k 33. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Trhy si brousí zuby na levnější ropu. Její ceny by mohlo snížit znovu otevření Hormuzského průlivu po iránsko-americké dohodě o ukončení konfliktu na Blízkém východě. Ta se má ve Švýcarsku podepsat během pátku. Ekonom Petr Bartoň ale v impulze Honzy Benešovského optimismu zmírnil.
2: Pořád bude dražší ta ropa než před covidem, takže ani žádný sešup u benzínových stanic nemůžeme bohužel čekat.
1: Trhy podle Bartoně zároveň reagují mnohem pomaleji na dobré zprávy než na ty horší. Na začátku konfliktu na Blízkém východě tak ropa a ceny pohonných hmot vystřelili. Po podepsání mírové dohody ale může být pokles cen spíše pozvolný. V historicky největším českém železničním tendru na 30-letý provoz a pořízení příměstských vlaků pro Prahu a Středočeský kraj od roku 2030 podali finální nabídky pouze České dráhy a RegioJet. Obě nabídky překročily odhadovanou cenu 142 miliard korun a Riva ze soutěže odstoupila. Organizace IDSK teď podklady vyhodnotí a smlouva s vítězem, který zajistí flotilu velkokapacitních jednotek EMU 400 pro páteřní tratě například do Berouna, Kolína nebo na letiště a do Kladna, má být podepsaná do konce roku. Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek při této příležitosti skritizoval stát za omezování rozvoje příměstské železnice. Čtvrteční klíčový zápas českých fotbalistů proti jeho Africké republice budou mít v rukou ženy. Na mistrovství světa v Americe bude utkání řídit Američanka Tori Pencová, 39-letá sudí, se stane teprve druhou ženou v historii, která jako hlavní rozhodčí povede utkání mužského mistrovství. Na čárách jí budou asistovat krajanky Brooke Mayová a Katrin Nesbitová. Pencová, která loni pískala finále ženského šampionátu, je na turnaji jednou ze dvou hlavních rozhodčích žen. Zápas v Atlantě začíná v 18 hodin našeho času a svěřenci Miroslava Koupka v něm po úvodní prohře 1-2 s Koreou nutně potřebují zvítězit. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně ale zataženo od západu s deštěm nebo s přeháňkami. Na západě se mohou později výjimečně objevit i bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude spíše jasno až polojasno. Naměříme k tomu 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hudební kalendář Českého impulzu.
1: V roce 1983 vtrhla na tuzemské diskotéky a do hitparád písnička s názvem Dobrý den. Šlo o převzatý kousek, jehož textu se ujal František Ringoček.

0: až si s touhle zpěvačkou Markétou Muchovou Ringo zahrál i zaspíval, důvod vás asi opravdu překvapí a dozvíte se ho jen v případě, že ve středu o 11:30 naladíte hudební kalendář Rádia Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Rádio Český Impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. V Chorvatsku o víkendu zemřelo 5 českých občanů. Ministerstvo zahraničí aktuálně prověřuje úmrtí Češky v severochorvatském městě Crikvenica. Ta tam v sobotu zemřela za zvláštních okolností. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Další 4 české oběti si vyžádala nedělní srážka Plachetnice s katamaránem nedaleko Splitu. Na potopené lodi bylo celkem 8 Čechů, 3 ze 4 zemřelých byli obyvatelé Bolatic na Opavsku. Zbylí 4 cestující skončili v nemocnici, jejich stav ale není vážný. Příčiny tragické námořní nehody se vyšetřují. V Česku letos řádilo už 5. potvrzené tornádo. To podle meteorologů zasáhlo v sobotu kolem poledne Rychnovsko v podhůří Orlických hor. Slabší živel se vytvořil na jedné z přeháněk mezi Semechnicemi a Kvasnicemi, přičemž svědci v některých momentech zaznamenali i více vírů současně. Rotaci potvrdila také analýza radarových dat. Vítr s sebou nechal zhruba 11-kilometrový pás škod. V Semechnicích poničil hřbitovní náhrobky a shodil střešní tašky, s Kvasincou hlášené také popadané stromy. Událost se obešla bez zranění. Pražská katedrála svatého Víta má nové varhany. Ty výjdou maximálně na 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce, do které se může veřejnost ještě pořád zapojit. Nové varhany, navazující na ty předchozí z dob baroka a renesance, představuje organolog Štěpán Svoboda.
2: Nástroj je to samozřejmě velký, protože i katedrála je velkým prostorem. Má 4 manuály pro hru rukama, pedál a celkem 122 rejstříků. Varhaník může nástroj ovládat ze dvou hracích stolů, jeden je vestavěný, tedy je nahoře na kůru, a druhý mobilní.
1: Na nové varhany ve svatovítské katedrále přispěli v národní sbírce tisíce dárců, kteří vybrali téměř 155 milionů korun. O nový nástroj usilovala církev 14 let. S myšlenkou prý tehdy přišel kardinál Dominik Duka. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo. Zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu s deštěm nebo s přeháňkami. Na západě se později objeví také bouřky, na Moravě a ve Slezsku ale bude jasno až polojasno. Naměříme k tomu 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Medicine man.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Český impuls.

potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bez masí pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: rychle hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Už končí tanec uspěchaných kroků, já na tři dny zas měním alias.

najednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak.

kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

0: Marylu.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Začneme opět v Chorvatsku. Nedělní srážka katamaránu s plachetnicí, při které u chorvatského Splitu zemřeli 4 Češi, se stala v průlivu Splitska Vrata. Podle tamních expertů úřady v tomto nejvytíženějším místě Jadranu dlouhodobě zanedbávali kontrolu provozu. Čeští jachetní instruktoři po tragédii připomínají, že menší lodě by měly dát velkým plavidlům vždy přednost kvůli jejich horší manévrovatelnosti a výhledu. Plachetnice se po střetu okamžitě potopila. Tělo poslední čtvrté oběti potápěči našli v hloubce přes 50 metrů. 4 přeživší Češi zůstávají v nemocnici mimo ohrožení života a příčiny neštěstí se dál vyšetřují. Lékař Roman Svoboda z Pražského ústavu leteckého zdravotnictví podvedl přibližně 250 pacientů, převážně seniorů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření a léky, které přitom hradily zdravotní pojišťovny. Podvodným prodejem léků si od roku 2021 přišel na zhruba 400 tisíc korun, které pak investoval. Podle vojenské policie se lékař k činům přiznal a uzavřel dohodu o vině a trestu. Soud mu schválil 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letým odkladem. Zákaz činnosti nedostal podle státního zástupce i díky tomu, že si pacienti jeho péči velmi chválili. Zámeček v Klášterci nad Ohří čeká netradiční sezóna. Část přilehlého parku bude nepřístupná. Návštěvníky vystřídají stavbaři a dendrologové.
2: Podkrušnohorský Klášterec chce mít ze zámku, který je přímo na břehu Ohře, hezké místo. Slouží nejen hostům sousedních lázní, ale také kulturním akcím a hlavně se tu konají svatby. Už je nová střecha, fasáda a teď dojde i na nejbližší okolí. Město právě vybírá firmu, která opraví vyhlídkovou terasu a přístupové schodiště. Práce mají začít co nejdřív.

0: aby se na podzim stihla dát do pořádku zámecká zahrada. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku, do kterého jí lékaři uvedli po akutní operaci střev v Portugalsku. Podle jejího týmu je interpretka hitů jako Total Eclipse of the Heart stále vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Faro. Lékaři jsou sice ohledně jejího zotavení optimističtí, léčba si ale vyžádá další čas. Zpěvačka proto zrušila veškerá svá vystoupení plánovaná na letošní léto až do konce srpna. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně ale pak zataženo, zejména na západě. Tam to bude místy s deštěm nebo s přeháňkami, později i výjimečně s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku čekáme spíše jasno až polojasno, během dne ale bude přibývat oblačnosti. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

modlitbou pláč svůj provází,

0: před cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký večer. Generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral jsou šokovaní vládním návrhem koalice ANO, SPD a motoristů k sobě. Ten má veřejnoprávním médiím ročně sebrat až 1 400 000 000 korun. Podle šéfů obou institucí jsou tyto škrty likvidační a vynutili by si masivní propouštění i omezení tvorby. Česká televize by mohla propustit až 500 lidí a omezit výrobu pořadů, rušení kanálů, ale neplánuje. V Českém rozhlase hrozí propuštění až 200 zaměstnanců, včetně zahraničních reportérů, a také možný zánik stanice Radiožurnál Sport nebo Symfonického orchestru. Oba ředitelé chtějí o situaci s vládou jednat a pokusit se rozhodnout.

0: štěstí zvrátit. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
1: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
2: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
1: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
3: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
1: Pozdější vakcinace ale může cítit i naše peněženka. Vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Obchodní dům Breda v Opavě se opět částečně otevřel veřejnosti. V přízemí historicky cenné budovy, která projde zásadní rekonstrukcí, otevřeli prostor zvaný Breda Point pro pořádání kulturních a společenských akcí. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, zájem o jeho využití je velký.
4: Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabízí místo pro 200 lidí, které je možné upravit podle typu akce. Velká rekonstrukce legendárního obchodního domu by měla začít na přelomu let 2027 a 2028 a do té doby bude Breda Point fungovat. V budoucnu by zde pak mělo v suterénu vzniknout loutkové divadlo, na střeše bar a restaurace s výhledem na město a Jeseníky, bude zde společenský sál a také kanceláře a malé obchody. Eva Panošová, Radio Impuls, Opava.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa v Americe překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. Úřadující mistři Evropy nedokázali v Atlantě proměnit ani jednu ze svých 27 střel. Největší šanci favorizovaných Španělů spálil v prvním poločase Ferran Torres, který trefil břevno. Outsiders Afriky navíc za celý zápas předvedli jediný faul, což je nový rekord mistrovství světa. Španělsko se v příštím zápase utká v neděli se Saudskou Arábií, zatímco Kapverdy vyzvou Uruguay. V Čechách zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně se bude obloha zatahovat a od západu se objeví déšť nebo přehánky, později výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne ale bude postupně přibývat oblačnosti a večer také může ojediněle sprchnout. Naměříme k tomu 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

slova lživá, sladkým hlasem zpívá, ten na svědomí mývá.

jsem na dně, zůstal jsem sám a sám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Na dálnici D1 na okraji Prahy u újezdu u Průhonic se po 20. hodině staly dvě vážné nehody, při kterých se srazilo celkem 5 aut. Podle záchranářů utrpěli dva muži ve věku kolem 50 a 60 let závažná vícečetná poranění. Oba jsou při vědomí a skončili v traumacentru. Při jednom ze střetů narazil osobní vůz do stojícího auta údržby silnic a zranil tamního pracovníka. Na příjezdu do metropole se kvůli nehodám vytvořila zhruba kilometr půl dlouhá kolona. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z Champions League a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou Úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Trhy si brousí zuby na levnější ropu. Její ceny by mohlo snížit znovu otevření Hormuzského průlivu po iránsko-americké dohodě o ukončení konfliktu na Blízkém východě. Ta se má ve Švýcarsku podepsat během pátku. Ekonom Petr Bartoň v impulzech Honzy Benešovského optimismus mírnil.
2: Pořád bude dražší ta ropa než před covidem, takže ani žádný sešup u benzínových stanic nemůžeme bohužel čekat.
1: Trhy podle Bartoně zároveň reagují mnohem pomaleji na dobré zprávy než na ty horší. Na začátku konfliktu na Blízkém východě tak ropa a ceny pohonných hmot vystřelily. Po podepsání mírové dohody ale může být pokles cen spíše pozvolný. Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
3: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Ukrajina v Lucemburku oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Mezivládní konference se uskutečnila poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokádu. Podle kyperského předsednictví jde o historický milník, který potvrzuje reformní úsilí Kyjeva navzdory pokračující ruské agresi. První otevřený blok témat se týká fungování demokratických institucí, justice a veřejné správy. Podmínky pro přijetí do unie podle unijních představitelů zůstávají přísné a proces potrvá ještě řadu let. Podobné vyjednávání by mělo večer začít také s Moldavskem. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně se od západu bude přidávat déšť nebo přehánky. Na západě se objeví i bouřky, na Moravě a ve Slezsku, ale bude během dne jasno až polojasno. Potom bude postupně přibývat oblačnosti a večer může ojediněle sprchnout. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Vrak potopené plachetnice po nedělní srážce s katamaránem u chorvatského Splitu vydal tělo poslední čtvrté oběti. Potápěči ho objevili v 50-metrové hloubce v trupu lodi. 3 ze 4 zemřelých pocházeli z obce Bolatice na Opavsku, kde na znamení smutku vyvěsili černou vlajku. Zbylí 4 čeští jachtaři nehodu přežili. Poslední hospitalizovaný pacient byl ve Splitu přeložený z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení. K tragickému střetu došlo v úzkém a velmi frekventovaném průlivu Splitská brána. Přístavní správa se k viníkovi nehody zatím nevyjádřila a vyšetřování dál pokračuje. Polský soud poslal do vazby 57-letou patoložku, a to poté, co se na zahradě jejího bývalého domu ve městě Lutoriš našlo nejméně 34 lidských plodů. Lékařka je podezřelá z toho, že těla nenarozených dětí odnesla z nemocnice během pandemie COVID-19 a doma je využívala k pokusům. Kriminalisté ji obvinili ze znesvěcování mrtvol a nelegálního nakládání se zdravotnickým odpadem, za což jí hrozí až 12 let vězení. Žena se k činům nepřiznala, pouze připustila, že plody na pozemku sama pohřbila. Prokuratura zatím nemá důkazy, že by prováděla nelegální potraty. Na Edwardsově letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Podle ozbrojených sil Spojených států záchranáři na místě aktuálně pátrají po 5členné posádce. Příčina nehody, po které zůstalo u vzletové dráhy doutnající spáleniště a stroj byl zcela zničený, není zatím známá. Legendární bombardéry jsou v americkém letectvu ve službě přes 70 let a po opakovaných modernizacích mají létat až do poloviny tohoto století. Zámeček v Klášterci nad Ohří čeká netradiční sezóna. Část přilehlého parku bude nepřístupná. Návštěvníky vystřídají stavbaři a dendrologové.
2: Podkrušnohorský klášterec chce mít ze zámku, který je přímo na břehu Ohře, hezké místo. Slouží nejen hostům sousedních lázní, ale také kulturním akcím a hlavně se tu konají svatby. Už je nová střecha, fasáda a teď dojde i na nejbližší okolí. Město právě vybírá firmu, která opraví vyhlídkovou terasu a přístupové schodiště.

0: letiště. Práce mají začít co nejdřív, aby se na podzim stihla dát do pořádku zámecká zahrada. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Naši fotbalisté se pomalu chystají na další zápas mistrovství světa. Ve čtvrtek narazí na Jihoafrickou republiku. Náš reportér Jan Čada zjistil, že jeden z jeho Afričanů žije i na Zlínsku. A ten teď přesně neví, komu fandit.
2: 54-letý sympaťák Chris Geldmacher pracuje na zahradě už pěkně stylově, totiž v jihoafrickém dresu. Srdce má poněkud rozpolcené.
3: Problémem je má rozpolcená loajalita. Chci, aby vyhrálo Česko i Jižní Afrika, takže se nemůžu rozhodnout.
2: Jak říká, má to těžké, hrají jeho stará a nová země, obě má rád. Na typování moc není a čeština mu jde stuha, ale přece.
4: Česky 3 a Sudafrika 1.
2: Takže kéž by 3-1 pro Českou republiku, Chris má dosud živé vzpomínky na šampionát v jeho rodné zemi v roce 2010. Tehdy viděl na velkém plátně zápas domácích s Mexikem a na vlastní oči osmifinálový duel Holandsko-Slovensko. Maminka pochází ze země tulipánů. A teď ještě jednu věc, kdo pak paní Hano a pane Chrisi bude brát zlaté medaile z celého mistrovství?
5: Německo?
4: Brazil.
2: Tak to je pořád ještě ve hvězdách. Jan Čada, Radio Impuls, Provodov.
1: V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně i zataženo, od západu pak místy s deštěm nebo s přeháňkami. Na západě později mohou být výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zase jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer taktéž s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, na Jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
6: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v

Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich posel.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do disku.

jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak stín. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3-milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Bude to chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi meteorologů bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví i občasný déšť nebo přehánky s maximy do 26 stupňů. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 a páteční k 33 stupňům Celsia. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
2: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
3: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
2: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což jim

0: Pulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
1: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
0: Pozdější vakcinaci ale může pocítit i naše peněženka. Vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Obchodní dům Breda v Opavě se opět částečně otevřel veřejnosti. V přízemí historicky cenné budovy, která projde zásadní rekonstrukcí, otevřeli prostor zvaný Breda Point pro pořádání kulturních a společenských akcí. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, zájem o jeho využití je velký.
3: Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabízí místo pro 200 lidí, které je možné upravit podle typu akce. Velká rekonstrukce legendárního obchodního domu by měla začít na přelomu let 2027 a 2028 a do té doby bude Breda Point fungovat. V budoucnu by zde pak mělo v suterénu vzniknout loutkové divadlo, na střeše bar a restaurace s výhledem na město a Jeseníky, bude zde společenský sál a také kanceláře a malé obchody. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
2: Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku. Do toho jí lékaři uvedli po akutní operaci střev v Portugalsku. Podle jejího týmu je interpretka hitů jako Total Eclipse of the Heart stále vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Faro. Lékaři jsou sice ohledně jejího zotavení optimističtí, léčba si ale vyžádá delší čas. Zpěvačka proto zrušila veškerá svá vystoupení, které plánovala na letošní léto až do konce srpna. V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně ale zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti. Večer se také mohou ojediněle objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Jejich zrušení. Podle ministra kultury o ty klempíře se má změnit pouze systém financování a nic jiného.
1: Zachováváme stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
0: Česká televize má mít každoročně k dispozici 5,75 miliardy korun, Český rozhlas by měl hospodařit s více než 2 miliardami. Částka se zvedne v případě, že kumulovaná inflace dosáhne 10%. Novela zákona o veřejnoprávních médiích teď zamíří do poslanecké sněmovny. V Česku letos řádilo už páté potvrzené tornádo. To podle meteorologů zasáhlo v sobotu kolem poledne Rychnovsko v podhůří Orlických hor. Slabší živel se vytvořil během jedné z přeháněk mezi Semechnicemi a Kvasinami. Svědci v některých momentech zaznamenali i více vírů současně. Rotaci potvrdila také analýza radarových dat. Vítr za sebou nechal zhruba 11-kilometrový pás škod. V Semechnicích poničil hřbitovní náhrobky a zhodil střešní tašky. S Kvasincou hlášené také popadané stromy. Událost se obešla bez zranění. Před budovou Jabloneckého gymnázia u Balvanu se v podvečer sešly stovky rodičů, studentů i zástupců veřejnosti, aby vyjádřili nespokojenost se současným směřováním školy. Účastníci shromáždění požadovali rezignaci ředitelky Michaely Mutl, které vyčítají špatnou komunikaci, cenzuru, destabilizaci učitelského sboru a chybějící vizi. Dlouhodobé napětí na gymnáziu vyvrcholilo začátkem měsíce, kdy k odchodu ředitelku vyzvali samotní studenti. Školská rada už kraji jako zřizovateli podala oficiální návrh na její odvolání. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta slíbil, že rada kraje situaci projedná a rozhodne o dalším postupu do konce školního roku. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě při slavnostní liturgii požehnali nové varhany. Unikátní hudební nástroj symfonického typu se pyšní více než 5700 píšťalami a váží přes 45 tun. Podle nadačního fondu svatovítské varhany vyjde celá stavba na bezmála 160 milionů korun. Většinu částky se podařilo vybrat v národní sbírce od tisíců dárců. Lidé se ale do ní mohou stále zapojit adopcí posledních píšťal. Snahy o pořízení nového nástroje pro Pražskou katedrálu trvaly 14 let. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
2: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou natažené troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: V Čechách čekáme polojasno až oblačno, od západu se pak obloha zatáhne, přidá se místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude během dne jasno až polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti a večer se taktéž ojediněle mohou objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

samý břez. A teď se duše kaj a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.